A chci vlastně lidem, kteří si kupují ojetinu, dát pocit, jako kdyby si kupovali to nový auto. I s těmi službami, s těmi zárukami, protože vím, protože ty auta kupuju, on vlastně začal jako první tady kupovat auta za hotový. Předtím tady byl jenom komisní prodej.

0: Ve čtvrtek jsi neviděla Leviatana, ne, ale hezky znám ho uvedla, tu premiéru, a jdeš zítra.
1: Jdu zítra, dělala jsem, co jsem mohla, do zítra a strašně se těším. Já jsem...

Naučili si, zažili si to, že? Ale většinou se to nedá stihnout za ty 4 roky a já osobně jsem toho názoru, že ty 4 roky jsou logická demokratická pojistka pro to, aby se nám tam neusalašil někdo, kdo to teda nemyslí dobře.

mechanismem, tím se tam dostanou. Jo. A samozřejmě někdo, kdo prochází volebním mechanismem na mnoha úrovních, no, tak má zase vždycky určitý náskok.

0: smíň, ale...
1: Jo, jo.
0: Ale prostě uděláme to tak a tak. Takže on měl tu vizi a to mě jako velice nadchlo, ale hlavně, co mě jako v té mladické naivitě nejvíc nadchlo,

už dále kandidovat a ještě jsem se nechal na poli agrární komory přesvědčit k jednomu volebnímu období, když už je to asi po druhý, kdy jsem se nechal přesvědčit. No a tutéž jsem se nechal přesvědčit, abych kandidoval.

0: prvního korporátu, kdy s jakýmkoliv nápadem, který jsem v tom mládí byla samozřejmě plná, tak jsem se cítila hrozně limitovaná, že vlastně jako to nejde.
1: Protože, za někým.
0: A všichni mi říkali,

vytváření nějakých dobrých věcí, ať už je to pro ten můj rezort zemědělství, a, nebo i to strojírenství, a, nebo i když občané rozhodnou, tak i pro občany města Luboká.

0: toho všeho překupnictva a všech těch nešvarů, co ty ojetiny dodnes sebou vážou, tak to mě na tom nejvíc zaujalo.
1: Musím říct, že to je příběh, pro mě je to příběh o dvou

Právě. Díky, oni tady jsou a teď se tady hemžej. Teď právě my se tady bavíme a oni se tam hemžej a mají ty chlebíčky. A já jsem sem přijela a nemůžu se dívat na filmy, protože chystám tu senátní debatu, ale to ne-

nad tím, jestli pod nimi spadne, jestli praskne, jestli oni spadnou. I kdyby ano, tak zvednou křídla a letí dál. Takže to mě na nich jako velice fascinuje. A co mě taky dál fascinuje, tak je to, že

0: osídlili celé území a zřídili protektorát Čechy a Morava. Německá nadřazenost začala dupat po české duši. Nepoučili se z minulosti, že my se jen tak nedáme.
1: Ty teorie nacistické jsou čistě

0: nudná.
1: Nesmí být nudná.
2: Barevná, autentická. Mně se líbí, prostě když někdo hraje cymbálovku a je vidět na něm, že to hraje prostě rád a

0: Města.
1: Asi ptát se, jestli tě to stále ještě baví, by bylo zbytečné.
0: Já myslím, že mě to baví. Já

0: jsem studoval klarinet v Plzni.
1: V Plzni. Je patrný, že váš hudební záběr je hodně široký. To je úplně jasný.